kdysi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

že mám tu čest dívky znát, ač neznám žádnou. Pak jsem říkal, že už vím, jak úspěch nést.

si na tebe. Až tě opustí dech, kdo si na tebe přihodí. Zlatý oči, leda blázen.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Znal jsem jeden hlas, který byl pro mě hlas a ještě něco mnohem víc. Zněl všedně, já však dodnes vím, že chtěl jsem vždycky zpívat s ním. A snažil jsem se chápat, co chce říct. Ten zpěvák, jenž už leží v hrobě, byl z nejslavnějších ve své době. Každý jeho jméno znal a kdo tvrdil, že je král. Dnes už dávno v zapomnění pad, vždyť takový je věcí řád. Však já se prvně přestal.

Kdo si řekl, ať žije král, a všichni začali zpívat. Už nebylo co skrývat, a zmizel sníh a zmizel mráz. A zmizel prostor a zmizel čas, a my všichni náhle našli hlas.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Rádio Český blaník. Český blaník.
0: Český blaník.
2: Český blaník.
1: Český blaník.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: Písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Tak tohle byl Pokáč s písničkou V lese. Posloucháte Rádio Český Blaník. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta Suk a už tu slyšíte Michala Davida, jak snadno uvěří se lhářům. Toho vám zahraju po 6. hodině. A taky zaspívá Radek Tomášek.
2: Žádná jiná neměla tolik vat.
1: Dáme si valčíček od Brontosaurů.
3: Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát, a ti každý den připomíná.
1: Dnes vám tedy já budu hrát české písničky, které máte rádi. Je 6 hodin, já vám přeji dobré ráno. Za chvíli pokračujeme.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.

0: Českém Blaníku.
1: Dnes se budou hodit deštníky po celý den, meteorologové slibují zataženo až oblačno, na většině území má pršet, nebo nás čekají přehánky, ojediněle i zabouří. Odpoledne by měly srážky a oblačnost ubývat s výjimkou Moravy a taky Slezska. Jinde bude pršet do večera. Teploty 16 až 20 na severu, východě Moravy a ve Slezsku kolem 22 a v 1000 metrech na horách okolo 12 stupňů Celsia. Takže dneska tedy pláštěnky a deštníky a co je nového, tak to ví kolegyně Monika Holubová.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna v úvodním kole podpořila návrh snížit úhradu čestých nákladů České poště. Konkrétně ze 2 miliard na nejvýše 1,5 miliardy korun. Důvodem jsou podle předkladatelů podmínky Bruselu. Evropská unie vyžaduje přísnou kontrolu a revizi způsobu, jakým stát kompenzuje České poště čisté náklady na zajištění základních poštovních služeb. Léto přináší pro řadu studentů změny v placení zdravotního pojištění. Jak je to v případě ukončení škol v průběhu letních prázdnin? To už vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Například ze středoškoláka, který na jaře úspěšně složil závěrečnou nebo maturitní zkoušku, hradí stát zdravotní pojištění i po dobu bezprostředně navazujících školních prázdnin. Podmínkou je, že v průběhu léta nenastoupí do zaměstnání nebo se nenahlásí na úřad práce.
3: Všechny změny musí student své zdravotní pojišťovně včas nahlásit. Na zámek Dobečova nad Teplou na Karlovarsku se vrátila část sbírky vzácných vín. Pocházejí z konce 19. století a jejich hodnota je 100 milionů korun. Takzvaný tekutý poklad našli v Bečově v roce 1985 spolu se vzácným relikviářem svatého Maura. Celkem jde o 136 lahví vína, šampaňského a koňaku. Basketbalisté Nymburka vykročili úspěšně za obhajobou titulu. V úvodním finále NBL porazili večer Pardubice 81-73. Nejlepším střelcem Středočechů, kteří usilují o celkově 21. primát, byl z 18 body Jaromír Bohačík. Série bude pokračovat už dnes opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné zápasy. Tolik zprávy, hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: 4 minuty po 6. hodině, to je aktuální čas. Zdraví vás dnes výjimečně Vlasta Suk, budeme spolu stávat, tak doufám, že si to užijeme. Pokud jste na cestách, tak opatrně. A pokud už v práci, tak ať vám to utíká. Tohle je Dalibor Janda, Žít jako kaskadér.

Stanislav Ložek, taky Petr Kotval, to zpívali písničku Sandokan tady na Českém Ploníku ve čtvrt na sedm v Českém ránu. Všechny vás zdravím, přeji pohodový krásný den a pojďme prolistovat kalendář s dnešním datem. Tak máme středu 3. června, kdy svůj svátek slaví Tamara. Blahopřejeme. V tento den v roce 1930 se narodil český filmový režisér a scénárista. Poslouchejte, jestli uhodnete který. Má na svědomí třeba Arabelu. Ano. Václav Orlíček. V roce 1930. Dnes by tedy slavil narozeniny, ale bohužel nás opustil v roce 2019. A pojďme dál. Dnes by slavil taky narozeniny hudebník Václav Hybš, který se narodil v roce 1935. Letos nás bohužel opustil. V tento den, v roce 1961, přišla na svět taky česká jaderná fyzička Dana Drábová. Ta nás opustila na konci loňského roku. A kdo slaví? 76. americká zpěvačka Suzy Quatro, 60. český herec Jiří Langmajer a 80. tenhle český písničkář. A těm řekne, a jsem tu s ní, oh, jen s ní. Český zpěvák Radek Tomášek. Je má první, poslední. Má kulatiny, je mu 80. Naše láska džínová, nám dvěma patří a nám se podobá. Tak přejeme všechno nejlepší a teď si zahrajeme jeho písničku Žádná jiná. Tady ji máte. Radio Český Blaník.

0: Stal se rok 1998, čeští hokejbalisté se poprvé stali mistry světa, když ve finále porazili Slovensko 3-1 a vznikla taky tahle písnička. Ano, jsem tak línej od Petra Jandy. Já vám přeji dobré ráno, za 3 minuty bude 6:30, za chvíli koukneme na počasí přímo s meteorologem a taky si budeme pohodově hrát české písničky pro vás. Brontosaur a Valčíček například, tak se těšte.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
3: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
2: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
3: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námi nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
2: Nemám stán, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
3: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Radio Český Blaník.

0: Páni, láska moja, tady na Českém Vlaníku 6 minut po půl sedmé. Já přeji dobré ráno.
1: Počasí na Českém Vlaníku.
0: A zdravím také meteorologa do Českého hydrometeorologického ústavu. Tady je Martin Laco. Dobré ráno, jak to aktuálně venku vypadá?
2: Dobré ráno, aktuálně převládá zatažená až oblačná obloha a hlavně ve východní polovině Čech na vícero místech prší. Teploty se pohybují nejčastěji od 16 do 11 stupňů Celzia, nejtepleji je v Holešově nebo v Brně Tuřanech, kde je přibližně 17,5 stupně, 17 stupňů je i v Diakovicích a nebo na západě v Kopistech. Naopak na opačné straně spektra jsou stanice Hanušovice nebo Světlá hora, kde je 7,5 stupně.
0: A jak dnes se budeme potřebovat pláštěnky?
2: Dnes bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojedinělé i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. V maximech dnes čekáme teploty od 16 do 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22. Foukat bude dnes mírný západní a severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě jižní vítr. Večer bude vítr slábnout.
0: Tolik tedy meteorolog Martin Laco a teď už si pojďme opět hrát. Helena Vondráčku a za chvíli byl si můj tip. Teď skupina Kryštof na viděnou.

0: Posloucháte Radio Český Blaník a teď nám doznívá Helena Vondráčková. Na svém kontě má cirka 1700 písniček. Ano, slyšíte správně. A tohle byla jedna z nich. Byl si můj tip ve 6:45. A teď jedna dobrá zpráva pro všechny řidiče a řidičky. Týká se Votic a přináší ji mluvčí ředitelství silnic a dálnic Honza Rýdl.
1: Strašně důležitá zpráva a skvělá zpráva. Hlavně všem moc děkuju za trpělivost vám všem, kteří jezdíte mezi Českýma Budějovicema a Prahou, respektive po tepně číslo 3. To znamená, ať už jste jeli směrem na Budějice nebo z D3 směrem na Benešov, tak u Votic jste si samozřejmě nabírali ty 10 minuty zdržení, protože jsme tam měnili vozovku na docela dlouhý úseku, víte, v tom stoupáku, no pekel to bylo, ale mám pro vás skvělou zprávu a pro nás taky, protože se toho zbavíme a bude na nějakých 15-16 let hotovo. Teď o víkendu odkopneme poslední kužel a budete jezdit volně. Votice už jsou free.
0: Paráda, tak šťastnou cestu, pokud jste s námi právě teď za volantem. No za chvíli už se zase zaposloucháme do těch krásných písniček, které vybírám. Třeba Karla Gotta Tichou dohodu, anebo tuhle. Když někdo říká Karel Černoch, Petr Dvorský, Láska prý. Tak se těšte, pohodové vstávání vám přeji a krásné ráno s Českým Blaníkem.
2: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
8: A také v digitální síti DAB.
7: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
8: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
7: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Rádio Český Blaník.

0: Tak to byla krásná písnička. Tenhle kluk, posloucháte Český Kladník a už je skoro 7 hodin. Já vám přeji krásné ráno, za chvíli budeme pokračovat po zprávách. Mám pro vás například Věru Špinarovou, Valentino.
1: Valentino, srdcí díči král, každý ti říká, ty ses na slunci řál.
0: Taky zaspívá Hana Zakorová. Ano, zavzpomínáme na šmoulíky. Šmoulová země nás čeká. A Tereza Kerndlová. Spousta dalších. Tohle je Český Blaník a české písničky, které máte rádi.
2: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
3: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
4: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
3: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman. CZ.
5: Go, go, go, gorila.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak celý den nás dneska potrápí déšť nebo přehánky, obloha zůstane zatažená a může se objevit i bouřka. Během dne pak od západu čekejme, kromě Slezska a východní Moravy, ubývání srážek a oblačnosti. Teploty 16 až 20 na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22 stupňů, v 1000 metrech okolo 12. Toliko počasí, pojďme na silnice s Kubou Bělakem.
8: Za volantem
7: s Českým Blaníkem.
9: Na dálnici D1 u Brna na 196. a 5. kilometru ve směru na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním. Na D1 dejte pozor, taky okolo 105. kilometru ve směru na Brno stojí tam porouchané nákladní auto. A v Praze na Kbelské před sjezdem do Novopatské ve směru do Hloubětína došlo k nehodě osobního auta s nákladním. Počítejte tam s omezením a narůstajícím zdržením.
0: Kubo, díky, teď kolegyně Monika Hlubová. Co je nového, dozvíte se v tuto chvíli.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Přesun protidrogové politiky pod rezort zdravotnictví by neměl spustit vlnu propouštění. V České televizi to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Naopak vznikne nová sekce společná s duševním zdravím. Integrace systému, která je podle něj nezbytná pro lepší návaznost péče, ale vyvolala značné obavy mezi odborníky. V českých řekách je málo vody. Některé trasy jsou tak pro vodáky nesízné. Jde třeba o nejhezčí úsek řeky Sázavy, nazývaný Stvořidla mezi Světlou a Lečí. V kraji proslaveném Jaroslavem Foglarem je 5 náročných peřejí. Při letošním suchu je hladina pouze 30 cm vysoko. Na spluti je potřeba 2x víc. Šumperk poprvé zpřístupnil tajný kryt pod zdejším zámkem, kdy se tam sídlilo záložní velitelství československých drah z dob studené války. A co vše v podzemí k vidění, prozradí mluvčí Šumperka Jana Kaněvová.
11: Podzemí se dochovalo původní technické i spojovací vybavení, modelové železnice nebo expozice věnované branné výchově v období normalizace. Součástí prohlídky jsou také příběhy významných osobností vojenských dějin Šumperka a ukázky vojenských artefaktů.
10: Během letních prázdnin budou prohlídky v pondělí, čtvrtek, pátek a také v sobotu. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále Roland Garros porazil o rok mladšího Brazilce Joa Fonseku. Oplatil mu tak 2 roky starou porážku z turnaje mistrů do 20 let. V boji o finále vyzve Menšík už pátek světovou trojku Němce Alexandera Zvereva. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Vlastíku, je to tvoje.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Tak Monia, děkuju za předání slova. Pokračujeme, ano, české písničky jsou nachystány. Michal Prokop, Framus Fajch, už se rozjíždí kolej Yesterday, jak slyšíte. Mám pro vás i další lahutku, Valentino od Věry Špinarové. A taky písničku Dne, o které se dozvíte spoustu zajímavostí. Kdy vznikla píseň Vrchlabý od Činasky? No, řekneme si za pár minut. Teď máme 4 minuty po 7.
12: To bývá

0: Takhle skvěle vám hraje Český Blaník po ránu. Ve středu 3. června Věra Špinarová a Valentino ve 7:45.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: Teď něco novějšího, mám pro vás kapelu Činasky a píseň Vrchlabí. Mě vždycky zajímalo, jak tahle písnička vznikla, protože se tam píše, jel jsem s Marcelou a Martou po koncertě domů.

0: z Vrchlabí. Tak Michal Malátný nám to teď objasní.
1: Píše se rok asi 2000, hrajeme poslední koncert sezóny asi 27. prosince v klubu Dr. Max ve Vrchlabí. Kluci odjíždějí po koncertě do Prahy a já si stopnu auto, v kterém sedějí tři holky, dvě holky a jejich máma, která pro ně přijela, a jedou do Jičína, což je 50 kilometrů, a já v tom autě jenom mlčím, poslouchám ty holky. A když jsem v Jičíně vystoupil, tak jsem měl hotovej text na tuhle písničku. Protože já trávím tisíce kilometrů s chlapama v autě, ale tohle bylo jenom s holkama a bylo to tak jiný a zajímavý, že z toho vzniknul ten text.
0: No, tak to je hodně zajímavé. My si teď zahrajeme, tady je pro vás Vrchlabí a já vám přeji dobré ráno.
2: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.
4: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: Iveta Bartošová, další krásná písnička pro vás. Dej mi ruku, za 4 minuty bude 7:30 a vy posloucháte Český Blaník. Chystáte se letos do Chorvatska k moři a máte rádi takové to válení se na pláži, koupání v moři a slunění se. Pokud ano, tak letos se prý v Chorvatsku dočkáme pořádného horka. Alespoň to tvrdí jeden tamní odborník na počasí. Může za to prý jev El Niño a mají podat teplotní rekordy. Takže zároveň radí, abychom přibalili více opalovacích krémů. Takže opravdu si myslím, že jestli preferujete tohle válení se u moře, což mě docela baví, sice jen pár dní, ale ano, tak myslím, že zpráva rozhodně potěší. A jaké počasí přinese Česká republika právě dnes, řekneme si už za chvíli přímo s meteorologem. Do té doby Hana Zagorová zazpomínáme na šmoulíky a taky nám zaspívá Marek Ztracený. Dobré ráno.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
3: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
4: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
5: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Radio Český Blaník.

0: máme signál.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.

0: Doteď vidím před sebou gramofonovou desku s obalem šmoulíků, Gargamelem, taťkou šmoulou. A jak jsem si tuhle písničku pouštěl, jo, to byl zvuk Hana Zagorová, Šmoulová země, krásná vzpomínka na tyhle modré kamarády.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ano, je s vámi Český Blaník, 8:04, to je aktuální čas a ptám se, jak to vypadá venku. Tady je meteorolog Martin Laco z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, aktuálně převládá zatažená až oblačná obloha a hlavně ve východní polovině Čech na vícero místech prší. Teploty se pohybují nejčastěji od 16 do 11 stupňů Celsia, nejtepleji je v Holešově nebo v Brně Tuřanech, kde je přibližně 17,5 stupně. 17 stupňů je i v Diakovicích a nebo na západě v Kopistech. Naopak na opačné straně spektra jsou stanice Hanušovice nebo Světlá Hora, kde je 7,5 stupně.
0: A co dnešek, jak to bude vypadat?
2: Dnes bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojedněle i bouřkami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. V maximech dnes čekáme teploty od 16 do 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22. Foukat bude dnes mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě jižní vítr. Večer bude vítr slábnout.
0: Takže dneska se rozhodně deštníky hodit budou. Jiří Šelinger, teď Šípková Růženka, za okamžik i jedna slovenská, Julia a Petr Hečkovci, to jsem já. Tak užívejte středeční české ráno, tady u nás na Českém Blaníku. Hezký den.

0: Ano, i slovensky vám hrajeme na českém Hleníku vždy jednou v hodině. Tahle krásná za námi, to som já, zpívali Julia a Petr Hečkovci. A už bude 7:45, to znamená, že teď vás vyzývám, pokud byste chtěli buď sami sebe potěšit, nebo někoho z vašich známých, můžete mu napsat o písničku na přání. Ano. Rádio Český Blaník hraje několikrát denně podle vás. A teď je ta správná chvíle, kdy můžete ovlivnit, co se zahraje krátce po 8 hodině. Má někdo z vašich známých narozeniny? Nebo chcete potěšit třeba kolegu nebo kolegyně v práci? Nebo sami sebe? Napište si o písničku buď prostřednictvím našeho WhatsAppu, anebo SMS zprávou na 720 836307, popřípadě můžete nechat hlasovou zprávu na WhatsAppu. Takže ještě jednou, telefon v tuto chvíli můžete využívat 720 836307, a krátce po 8 splníme to vaše hudební přání. Ode mě za chvíli třeba Václav Leckář, Malá Lady, a taky zaspívá Tereza Kendlová, Přísahám. Dobré ráno.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června, tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na dek.cz.
4: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Tři ve tři.
8: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
7: Tři ve tři.
8: Na Českém Blaníku.
7: Rádio Český Blaník.

zřel jsem mloka, jak se děs přijímá lokal moka. Měl černý kvádr s žlutými fleky, já přitom pohledu pokal steky. Od těch dob, když vidím mloka, fláknu ho pěstí do voka.

jsem jet zahrát do Třebíče, jenže jsem v autě zlomil klíče. Tlačit se nedá, je to těžký, nezbývá, než to dojít pěšky, tak šlapu ku Třebíči, no je to prostě těžký. Pranta má běh,

u dveří mého bytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek. Franta má pera, Ježiši, Franta má pera, ole,

0: Tak já doufám, že jste si taky zaspívali jako já tady ve studiu. Tohle byla Malá Lady a s ní Václav Neckář. Je 8, posloucháte Rádio Český Blaník a mám pro vás ochutnávku do té další společné 60 minutovky, co si zahrajeme, Michala Tučného. Koukám, jak celá země vstává. A taky jednu stanici svět. Lucie Ondráčková, Radim Flender. A o Beatles si zahrajeme písničku od Karla Gota. Hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to
2: má podařit. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dneska čekejme většinou dešťové přehánky nebo déšť na většině území, zatažená obloha k tomu ojediněl i za bouří. Během dne by mělo od západu postupně srážek ubývat a taky oblačnosti kromě Slezska a východu Moravy. Teploty 16 až 20, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku chladněji kolem 22 a v tisíci metrech okolo 12 stupňů. Teď kolega Kuba Bělak a míříme na silnice.
7: Za volantem
6: s Českým Blaníkem.
8: V Praze na Štěrboholské spojce za sjezdem na Běchovice směrem na Barandovský most stojí v pravém pruhu porouchané nákladní auto, kolona sahá až na Černý most. Na Pražském okruhu na 26. kilometru na sjezdu směrem od letiště narazilo osobní auto do svodidel, projíždějte se zvýšenou opatrností. A na dálnici D6 na 138. kilometru směrem na Karlovy Vary dejte pozor na sraženou zvěř na vozovce.
0: Poděkujeme, co je nového, tak to zmapuje kolegyně Monika Holubová. Jdeme na to.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění podnikatele Romana Janouška z vězení. Píše to server Seznam zprávy. Obvodní soud sice jeho žádost o podmíněné propuštění zamítl s tím, že se ještě dostatečně nepolepšil, ale pražský městský soud mu v neveřejném zasedání naopak vyhověl. Janoušek si odpykal zhruba polovinu trestu 4,5 roku vězení. Soud se začne zabývat obžalobou na vládní SPD kvůli předvolebním plakátům. Podle státního zastupitelství se jimi hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho trestní stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Česká města hledají nové způsoby, jak vyřešit nedostatek parkovacích míst. Třeba Liberec upraví dopravní značení a změní některé ulice na jednosměrné, konkrétně na sídlištích ve Starých Pavlovicích a Františkově, pokračuje náměstek primátora Adam Lenert.
11: Tohle je ta první etapa, jsou to vodorovné značení, tak aby se vlastně lépe uspořádalo to parkování a udělalo se tam to parkování legálně. Ještě předtím proběhne i kontrola stavu té komunikace tak, aby se to nekreslilo na děravý asfalty.
10: Liberec tak zlegalizuje současný stav, kde řidiči často odstavují auta v rozporu se silničními pravidly. České volejbalistky vstoupí zápasem proti domácí Číně do druhé sezóny Ligy národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěšný ročník, ve kterém díky 5 výhrám z 12 zápasů skončili 11. z 18 účastníků. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď s vámi opět bude Vlasta Suk.
0: A já přeji dobré ráno.
9: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 8, to je aktuální čas. Za chvíli splníme jedno přáníčko a taky si budeme pohodově hrát. Tohle je Petr Kolář, Vyznání. A pak také Michal Tučný.

0: Hana Horecká, další pohodovka. Pro vás Láska na chodníku, na Českém Blaníku je přesně 8:45.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A to několikrát denně. Vždycky, když vás vyzveme, tak si jednoduše napište nebo pošlete hlasovou zprávu na náš WhatsApp. To vše na telefon 720 836307. Tak jako to teď udělala, nebo teď před pár minutami, posluchač Míra, který napsal jako první. Zdravím Český Blaníček, který je posluchač Mirek z Olomouce a chtěl bych poslat písničku mé milované manželce Laděnce k narozeninám. Všechno nejlepší, moc tě miluju a posílám tvoji oblíbenou písničku.

0: Posloucháte Český Blaník. Za 3 minuty bude 9:30. Já přeji dobré ráno. Beatles byli ve své době neskutečným fenoménem a není se proto čemu divit, že o nich vzniklo spoustu písniček. Tahle, kterou jsme slyšeli od Karla Gotta, je z autorské tvorby Karla Svobody a Eduarda Krečmara. A není jediná, kdo naspíval ještě písničku o Beatles. Třeba Dalibor Janda. Takže taková zajímavost o Beatles a našich interpretech, kteří o nich naspívali písničky. Za chvíli pro vás Jiří Korn, Lásko má, taky Miroslav Žbírka, možno se ti zdá, a mrkneme i na počasí dnešního dne. Tak krásné ráno vám přeji.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
4: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
5: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
4: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
6: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.prageboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.

0: Jaroslav Žbírka nás potěšil písní Možno sa ti zdá. 6 minut po půl deváté, vy posloucháte Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ano, teď se dozvíme, jaké počasí přinese ten dnešní den. Už jsme se ptali v dobrém ránu Martina Laca z Českého hydrometeorologického ústavu, tak jak by to mělo vypadat?
2: Dnes bude zataženo až oblačno na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouškami. Během dne bude od západu kromě Slezska a východu Moravy srážek a oblačnosti ubývat. V maximech dnes čekáme teploty od 16 do 20 stupňů na severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 22. Foukat bude dnes mírný západní a severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě jižní vítr. Večer bude vítr slábnout.
0: Tak už to víme, nezapomeňte deštníky, popřípadě pláštěnky, ale ta voda je skutečně potřeba. Teď už Mira je vedle tebe, usínám, za chvíli taky Helena Vondráčková a Ptačí hnízda.

0: Tak to byla krásná písnička Ptačí hnízda, kterou zpívala Helena Vondráčková. Mimochodem, Helena už ve svých 16 letech vyhrála první soutěž Hledáme nové talenty a hned potom začala startovat její hvězdná kariéra. Další podrobnosti pro vás natočila kolegyně Veronika Rážová a to video najdete na našem Facebooku na Českém Blaníku. Tak se tam podívejte, je to hodně zajímavé. Teď ale z jiného soudku máme tady ve Zlíně dnes končí filmový festival pro děti a mládež a na obzoru už se rýsuje Mezinárodní festival v Karlových Varech. Ten uvede od 3. do 11. července celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. A samozřejmě ten výběr snímků ovlivňuje řada faktorů, mimo jiné i konkurence, jak říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.
1: Je to boj, který samozřejmě někdy vyhrává Karlovarský festival, někdy festival v Lokarnu, v Benátkách a tak dále. Pak samozřejmě hrají svoji roli i distribuční strategie. Někteří zástupci filmů, ke kterým jsme zahořili upřímnou láskou, se rozhodli počkat třeba půl roku, protože chtějí festivalový start spojit s distribučním startem. Tudíž ty důvody, proč třeba nějaký film nedostaneme, můžou být i formální.
0: A já ještě doplním, že o hlavní cenu budou letos bojovat i 3 české filmy, tak držíme palce. Teď je 8:45, docela ode mě třeba Dalibor Janda a Vejdi, nebo Plavci s Vysočinou. No a pak, už jsem to jméno zmínil, se na vás bude těšit kolegyně Veronika Rážová. Vlasta se k vám přeje krásný den, mějte se báječně, ahoj.
2: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je Prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
9: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
10: Rádio Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník a dobře děláte. 9. hodina už nám klepe na dveře a já vám představím hudbu, která tu bude znít hned po ní. Třeba Suverén od Víti Vávry. Těšit se ale můžete i na Standu Hloška. Za to může déšť, ne já.
1: Za to může déšť, ne já.
0: A nejenom Hloška tu budeme mít, i Zmoška, Jiřího Zmoška.
2: Čas otupí i ostrý břit, když tebe mám, co ještě můžu chtít.
0: Za chvíli si dáme zprávy, ale ještě předtím pojďme se podívat na to, jak bude.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes jsme se probouzeli do zataženého rána a zataženo až oblačno má zůstat po většinu dne nad většinou území. Budou se vyskytovat přehánky, ojediněle i bouřky a teploty se vyhoupnou maximálně ke 20 stupňům Celsia. Na severovýchodě Moravy a ve Slezsku tam jedině bude o něco tepleji, až 22 stupňů. Na horách očekávejte pouze kolem 12. Už za chvíli zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
5: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsají a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsají od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Sněmovna podpořila růst rodičovské, ta by mohla vzrůst od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun a na dvojčata a vícerčata ze 700 na 800 tisíc korun. Novelu teď posoudí sociální výbor. Na motorce prezident Pavel na červencový summit NATO v Ankaře nepojede, přestože by ho cesta na motorce do Turecka lákala, v tomto případě by ji považoval za trolení. Prezident tak odpověděl na dotaz při debatě s lidmi ve Valašských Kloboukách. Pavel zamýšlí se summitu zúčastnit, zatímco vláda chtěla mít delegaci složenou z premiéra, ministra obrany a ministra zahraničí. Brno přichází s pohledem na sebe samo v číslech, ukazuje, jak se mění počet obyvatel, doprava, bydlení nebo klima. A to v rámci venkovní výstavy na Mendlově náměstí. Co všechno tam návštěvníci zjistí, řekne mluvčí města Filip Poňuchálek.
14: Návštěvnictvo se například dozví to, že počet lidí s trvalým pobytem nadále roste a město už několik let překračuje hranici 400 tisíc obyvatel. Zároveň ale pokračuje pokles porodnosti, například v roce 2025 se v Brně narodilo nejméně dětí od roku 2000.
13: Výstavu si návštěvníci mohou prohlédnout do konce června, na podzim se pak přesune na Moravské náměstí. Tenista Jakub Menčík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále French Open porazil na pařížské Antuce Brazilce Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Zvereva. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
12: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré ráno vám přeje Veronika Rážová, 9:04. Už brzy tu bude Pepíno Vaněk a přinese nám nějaký ten pěkný rekord. Do té doby Honza Nedvěd, Víťa Vávra anebo Hanka Zagorová. Na věky

0: to. Co Čech,
1: to rekord. Dobré dopoledne vám přeju, posloucháte Český Blaník a pokud to děláte pravidelně, pak víte, že v tuhle dobu tu přichází vždycky Pepíno Vaněk, tedy náš kolega z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Ten nám každý den přináší nějakou raritu, zajímavost, rekord, kuriozitu, no a tentokrát půjde o rekord farmářský.
2: Do České knihy rekordů jsme zapsali i farmu Bezdínek z Dolní Lutyně. Ty mají totiž tak výborná rajčata, že se tam sešlo 505 lidí, kteří si to rajče vzali a všechny ty rajčata v jeden moment najednou snědly. A my jsme rádi, že jsme tuhle akci, která byla na podporu zdravého stravování dětí, mohli podpořit i tím, že jsme jim dali certifikát na nový český rekord.
1: Tak to je krása, Pepíno, děkujeme moc. Navíc rajčata jsou velice, ale velice prospěšná. Tak my se budeme těšit zase, co nám přineseš příště. Do té doby si tu ale odehrajeme spoustu českých písniček. Co Čech? To rekordman na Českém Blaníku. Už za chvíli Činasky a Bára Hosnedlová, taky Standa Hložek, anebo Blue Effect, Slunečný hrob. Chtěl bych

0: hrouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník. Český Blaník.

0: Taková pěkná československá spolupráce, tak to byla kapela Činasky s Bárou Hosnedlovou a Slovenský klín. Kdybyste chtěli slyšet Činasky naživo, tak máte šanci. Hned 13.6. totiž vystoupí v Letním kině ve Valašském Meziříčí, o pár dní později 19. v Litoměřicích, 26. v Klatovech a pak mají v plánu během tohoto měsíce ještě Zámecký park ve Vlašimi. Ale nebojte, aktivní budou i přes léto, takže máte spoustu možností, kde kapelu Činasky můžete vidět. Mimo jiné, kromě solových koncertů, open air koncertů i na spoustě festivalů. Doporučuji, mrkněte na jejich web činasky.cz. A taky doporučím, abyste zůstali naladěni na vlnách Českého Blaníku, protože už za malou chvíli si povíme víc o dnešním dni. Dnes máme 3. června a taky si budeme hrát další české písničky. Třeba jednu od Pavla Vítka, bude tu i Aneta Langerová anebo Jiří Zmožek.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Si, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
7: Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
11: Jsme energie tohoto města.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
13: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
14: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na 3 stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
15: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
16: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, láhve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%. Speny.
17: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dvě dvě, pěkně bảo证, zí需要您的几条个人信息和银行卡号。
18: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
19: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
4: Český Blaník.
12: Český Blaník.
2: Český Blaník.

0: Na českém Blaníku trocha slovenštiny v podání Pavola Habery, je to o hvězdách. A my se pojďme podívat, čím je dnešek významný. Tak dnes máme 3. června. Pokud něco slavíte, pak vám přejeme všechno nejlepší, například všem Tamarám. Přejeme k svátku všechno nejkrásnější, ale pojďme si taky připomenout, kdo z těch významných lidí, které známe, možná všichni slaví. Tak například Jiří Langmajer, český herec, má dnes 60. Tak přejeme krásné narozeniny. Stejně tak připomínáme i fakt, že španělský tenista, světoznámý španělský tenista Rafael Nadal slaví také kulatiny, a to 40. Český krasobruslař Tomáš Werner, ten má také 40. No a co se dnes také slaví nebo připomíná, tak to je Světový den jízdních kol. Je to tak, už od roku 2018 je tento Světový den vyhlášen a hlavní myšlenkou tohoto dne byla oslava kola a cyklistiky jakožto oblíbeného sportu, ale i dopravního prostředku. Takže pokud chcete tento den oslavit, můžete si udělat nějakou pěknou projížďku, obnovit třeba novou cyklotrasu a nebo třeba trošičku oprášit své staré kolo a dát mu malinko více lesku. Tak já si myslím, že možností je velká spousta. No a jak už to oslavíte, nechám na vás, ale já doufám, že k tomu si dáte nějakou tu pěknou českou písničku tady u nás na českém Blaníku. Za chviličku jedna od Marka Ztraceného, tak zůstávejte s námi.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
11: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
16: Radio Český Blaník.

0: Tak to byla kapela Lucie na Českém Blaníku a já doufám, že zůstanete dál, protože další české písničky, které máte rádi, na sebe nenechají dlouho čekat. Bude to skupina Jelen. Jediný, co chci, abys mě chtěla, jako chtěla zpět přijít. Taky boxer Radka Tomáška.
1: A tak stal se ze mě boxer, moje pěsti jsou můj chléb.
0: A nebo poetika a půlnoc.
2: Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.
0: Ne, že by byla skoro půlnoc, ale je tu 10. hodina.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes očekávejte, že zůstane zataženo, oblačno, tu a tam bude pršet, dočkáme se místy i bouřek a teplot do 22 stupňů v maximech. A to pouze na Moravě a ve Slezsku, jinak 16 až 20 stupňů, na horách kolem 12. V noci se pak ještě ochladí na 11 až 7 stupňů Celsia. No a pokud jste zvědaví na to, jaké počasí nás čeká zítra, tak vězte, že to bude o fous lepší. Dokonce obloha bude polojasná až jasná a teploty do 27 stupňů Celsia. Jen na západě Čech pouze 21. Už za chvíli tu budou nejnovější zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a 2L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
7: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč, s 10letou zárukou. Profi voda CZ.
10: Jsme Český Blaník.
11: A najdete nás i na síti všech sítí.
10: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
11: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Ministerstvo spravedlnosti prověří okolnosti podmínečného propuštění Romana Janouška z vězení. Uvedl to server Seznam zprávy. Úřad se bude zabývat postupem soudu i posudky Janouškova zdravotního stavu. Podle znalců byl v terminálním stádiu nevyléčitelné nemoci. Server ale zjistil, že se Janoušek už několik měsíců po propuštění účastnil cyklistických závodů a později i lyžařských. V Česku právě probíhá jarní kolo celostátního sčítání denních motýlů. Motýlí půlhodinka potrvá do neděle a zapojit se může každý. To potvrzuje i koordinátor akce David Číp.
13: Je to ideální nejen třeba pro děti ve školách, ale je to také super, zejména třeba o víkendu pro rodiče s dětmi a věnovat půlhodinku sledování motýlů. Ideální je, když si předtím nastudují trošku, jaké ty druhy denních motýlů u nás vlastně máme.
12: Určovací klíč najdou zájemci na webu motýlípůlhodinka.cz. Vzhledem ke vzrůstajícímu riziku vzniku lesních požárů v Evropě bude v nejvíce ohrožených oblastech rozmístěno dodatečných 777 hasičů. Připraveno k zásahu bude taky 22 hasicích letadel a 5 vrtulníků. Oznámila to Evropská komise, která nasazení hasičů a techniky pomáhá financovat a koordinovat. A ještě NHL. Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání o výhře hokejistů Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Série bude pokračovat druhým zápasem v noci na pátek našeho času. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
10: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku si dáme za chvilku Báru Vasikovou, bude tu i skupina Jelen, ale ještě předtím Marie Rotrová. Tak hezký poslech.

Úžasná Bára Basiková a Soumrak bohů na českém Blaníku. Za chvíli se k českým písničkám vrátíme, nebojte. Teď se ale na okamžik přesuneme do Mostu. Tamní muzeum má

0: totiž novou velkou výstavu. Ta se týká 125. výročí městské hromadné dopravy na Mostecku a k vidění jsou tam třeba historické sedačky z tramvají. Podrobnosti už dodá historik a kurátor muzea Dominik Marek.
1: Je tady vlastně celý průřez od roku 1901 až teď vlastně do roku 2026, takže 125 let. Je to jak obrazový materiál ve velkoformátových fotkách, pak i malé pohlednice, fotografie, hlavně ze sbírek právě pana Kříže, ale i jednotlivé propriety, které připomínají tu dobu, jako různé dveře z různých vagónů, sedačky, ale i různé menší věci průvočích.
0: Tak pokud máte rádi městskou dopravu, fascinují vás různé dopravní prostředky a zároveň byste chtěli zavítat trošičku do historie, doporučuji, určitě tam vyrazte. No a my se teď zase vrátíme zpátky k českým písničkám, které máte rádi. Už za chviličku nabídnu třeba kapelu Turbo. Bude tu i trocha slovenštiny v podání Kristýny. Předtím ještě Radek Tomášek.

0: Filipo a láska z pasáží na Českém Blaníku přesně o 10:30, takže už za chvilku vám prozradím, jak na to, jak na písničku na přání. Pokud si chcete nechat nějakou zahrát, můžete klidně už teď začít přemýšlet o tom, která by to měla být, a já vám za pár minut prozradím návod, jak si snadnou písničku u nás na Českém Blaníku objednat. Do té doby vám ale pošlu třeba Václava Neckáře, Poetiku, Michala Tučného anebo Helenu Vondráčkovou.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

0: Václav Neckář, Když ti nejsem hezky na Českém Blaníku. Já doufám, že už jste si promysleli, jakou písničku si necháte zahrát. Pokud ne, tak ještě nějaký ten čas máte, protože samotná písnička na přání tu bude za půl hodiny a vy do té doby pište na 720836307. Napište, co budeme hrát, pro koho a pokud k tomu máte ještě nějaký dodatek, nějaké vyznání, blahopřání, cokoliv, tak to tam napište a nebo taky nahrejte. Pokud totiž máte WhatsAppovou aplikaci, můžete využít i druhou alternativu a to je nahrávání hlasových zpráv. Takže na číslo 720836307 můžete posílat i hlasovky a já tu vaši hlasovku pak moc ráda pustím do vysílání Českého Blaníku. Takže to je taková lákavá nabídka pro všechny milovníky českých písniček. Těším se, co tentokrát vyberete, no a do té doby si dáme třeba Lucii Bílou anebo Kabáty.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
2: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
4: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
5: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.

0: Orlenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Rádio Český Blaník.

0: Taky kapely Olympic na Českém Blaníku. 11. hodina nám odbyla, za chvíli písnička na přání, ale taky spousta písniček, které jsme pro vás vybrali my. Třeba jedna od Hanky Zakorové.
1: Za každou chvíli s tebou platím víc, než se tím může zdát.
0: Dáme si i Petru Janů, Už nejsem volná. A těšit se můžete i na skupinu Miraj, Jahoda.
2: Život je pohoda, život je fajn, život je jako jahoda.
0: Za chvíli zprávy, ale ještě předtím vám prozradím, jak bude.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ať už dnes vyrážíte kamkoliv, deštník se vám může hodit, takže raději ho mějte s sebou a nebo alespoň si vemte pláštěnku. Dnešní teploty se v maximech vyšplhají k 19 stupňům Celsia na většině území. Tu a tam se ale mohou objevit i 2 stupínky, možná 3 stupínky nad to výš. Třeba v západní polovině Čech a nebo ve Slezsku. Očekávejte, že v noci se nám ale opět ochladí na 11 až 7 stupňů Celsia. Zítra ale opět bude příjemný a teplý den. Čekejte, že obloha bude většinou polojasná až jasná s teplotami do 27 stupňů Celsia.
4: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema, jde to i bez banky.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
11: Co Čech, to rekordman.
12: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
13: Pojďte si s námi o nich povídat.
12: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
11: Co Čech, to rekordman.
12: Na Českém Blaníku.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
14: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost kvůli chystanému převodu agent v oblasti ochrany lidských práv, duševního zdraví či závislostí na některá ministerstva. Vedoucí úřadu vlády Tünde Bárta rozhodnutí odborů respektuje. Jejich obavy ale podle ní nejsou na místě. Do obchodů míří první české rané brambory. Jejich pěstitelé ale letos řeší sucho, silnou zahraniční konkurenci a nejistotu kolem cen. Jak chce stát domácí bramborářství podpořit, přiblíží mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
15: Bramboráři mohou získat dotace například na prevenci před chorobami brambor, na pěstování kvalitních odrůd, na množitelský materiál nebo na podporu producentů brambor. Z unijních peněz mohou čerpat na produkci brambor k výrobě škrobu, na organizaci producentů a také na propagaci brambor nebo na integrovanou produkci brambor.
14: Ministerstvo také apeluje na zákazníky, aby dávali přednost domácí produkci. Evropská komise doporučila Německu, Rakousku a 7 dalším zemím Evropské unie zrušení kontrol na hranicích. Země je zavedly kvůli nelegální migraci. Podle vyjádření unijní exekutivy migrantů ubylo a pro kontroly existují přijatelnější alternativy. Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále NBL Pardubice 81-73. Vykročili tak úspěšně za obhajobou titulu. Série bude pokračovat dnes opět v Nymburce. Hraje se na 4 vítězné zápasy. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné dopoledne, 6 minut po 11. hodině posloucháte Český Blaník, už za chviličku tu bude Hanka Zagorová, tango a nebo duet Karla Štědrého s Pepou Zimou. Milenci v Texaskách na Českém Blaníku.
16: Podili.

0: Za každou chvíli s tebou platím, takhle nám zpívá Hanka Zagorová. U nás nemusíte platit za písničky, ani za ty, které jsou na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Blaníčku, prosím o písničku od Františka Nedvěda a Skalona pro vás do rádia, pro mě na vrátnici a hlavně pro všechny jako poděkování za úžasné konopiště 2026. Na konopišti jsem byl po třetí a užil jsem si to maximálně. Za zahrání děkuje ten, co Blaníček miluje, Honza z Brna. Tak Honzo, moc krát děkujeme za krásný vzkaz a o to krásnější je, že víme, že jste tam byl s námi, že jste byl v sobotu na konopišti a skvělé je, že jste si to užil stejně tak jako my. No a tady už máte svou vysněnou písničku. Franta Nedvěd a Askalona.
2: Písnička na

0: Petra Janů, už nejsem volná na Českém Blaníku. Za chvíli bude 11:30 a zanedlouho vám taky prozradím, na co si dát pozor. Pokud plánujete v létě nebo možná i před létem cestovat někam se svým domácím mazlíčkem. Pozor, pravidla se totiž změnila a co konkrétně, to se ode mě dozvíte už za chvíli. Do té doby Miraj, Věra Špinarová a nebo kapela Činasky.
1: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
6: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
7: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
8: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragueboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
16: Český Blaník.
17: Český Blaník.
18: Český Blaník.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém vlaníku.

0: Meky Šbírka, Marika Gombitová a jejich nádherný duet v Slepých uličkách na Českém Vlaníku. 11:45 je právě teď. Pokud patříte mezi majitele domácích zvířátek, tak vězte, že pokud s nimi chcete cestovat, ať už se jedná o psy, kočky a nebo třeba fretky, tak v rámci států Evropské unie je tu hned několik novinek. Spousta toho se nemění, pro většinu českých chovatelů zůstávají stejné podmínky při cestování, tedy že zvíře by mělo mít čip, pas a očkování proti vzteklině. Na co ale lidé často zapomínají, tak to je fakt, že do některých zemí, například Irsko, Malta, Finsko, je u psů navíc povinné i odčervení proti echinokokům. A to 24 až 120 hodin před vstupem. Opravdu si to pohlídejte, protože pak by vás nemuseli do země chtít pustit. Jinak také platí, že jedna osoba může mít při běžné cestě maximálně 5 zvířat sebou. No a pokud náhodou zvířátko cestuje s někým jiným než se svým majitelem, je potřeba mít písemné zmocnění. Jinak pokud taky konkrétně napíšete, kam s kočkou nebo psem jedete, můžete si předem zkontrolovat, co kde platí. Zkrátka a dobře, doporučuji, mrkněte se na internet, protože tam najdete všechno. Ale co je důležité, a opravdu nezapomínejte na to, že v některých zemích jsou ještě zvláštní přísnější pravidla, kde čip, pas a očkování proti vzteklině zkrátka a dobře nestačí. Ať už cestujete kamkoliv, hlavně si to užijte i se svým chlupatým miláčkem. No a pojďte si poslechnout, co vás tady u nás na Českém Vlaníku čeká. Za chviličku Aleš Brichta, anebo taky Anna K.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babovku, babovku, babovku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
8: Počkej, v čí pr...
7: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
8: To zní hustě. Kde to je?
9: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
10: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
11: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
15: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Richlard Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
16: Rádio Český Blaník.

0: Řeka lásky a Maruška Rotrová na Českém Blaníku. Je tu pravé poledne, já vám přeju pohodový poslech i v další hodině a taky dobrou chuť, pokud třeba náhodou obědváte. No a co vás tady čeká, tak kromě českých písniček se společně taky podíváme do Chomutova. No a z těch českých písniček nabídnu třeba jednu od Jaromíra Nohavici.
1: Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měly a srdce stydělo se.
0: Bude to i Luzka Vondráčková v Šíleném kolotoči. A dáme si i optimistku Olgu Lounovou.
2: Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom moc tu běží.
0: Už za chvíli zprávy, ale ještě předtím prozradím vám, jak bude.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Doporučuji dnes s sebou radši noste deštník, protože se vám může hodit. Mělo by být zataženo oblačno a to vlastně v průběhu celého dne. Teploty místy až 23 stupňů Celsia. V noci se nám pak ochladí na 11 až 7, ale zítra bude zase o dost lépe. 23 až 27. K tomu polojasná až jasná obloha. Jen místy přehánky nebo bouřky.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady!
3: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Maximální prodejní cena benzínu dnes opět klesla, a to 21 haléřů na 42 korun a 25 haléřů za litr. U nafty se pokles ceny naopak po dvou týdnech zastavil. Cenový strop u ní oproti včerejšku vzrostl o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Policie stíhá jako uprchlého muže, kterého podezírá z bombových výhrůžek stovkám českých škol. Obvinila ho taky z vyhrožování třem pražským obchodním domům. Za skutky, které policie kvalifikovala jako vyhrožování teroristickým trestným činem, hrozí podezřelému až 15 let vězení. Tajný kryt pod Šumperským zámkem se otevřel veřejnosti. Město úplně poprvé zpřístupnilo bývalé záložní velitelství československých drah z dob studené války. Co všechno návštěvníci v podzemí uvidí, řekne mluvčí Šumperka Jana Kaněvová.
12: Podzemí se dochovalo původní technické i spojovací vybavení, modelové železnice nebo expozice věnované branné výchově v období normalizace. Součástí prohlídky jsou také příběhy významných osobností vojenských dějin Šumperka a ukázky vojenských artefaktů.
11: V období letních prázdnin budou prohlídky probíhat v pondělí, čtvrtek, pátek a sobotu. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále French Open porazil na pařížské Antuce Brazilce Fonseku. V boji o finále vyzve v pátek světovou trojku Němce Zvereva. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
3: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku 5:05 je s vámi stále Veronika Rážová a před námi další české písničky, které máte rádi. Nabídnu Helenu Vondráčkovou s Jiřím Kornem, taky Jaromíra Nohavicu a nebo božského Karla Gotta. To musím zvládnout sám.

Velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventinol na potíže, jak to tak vidím asi.

tři města. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svat.

na rtu, když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
0: Máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.

0: Vůbec, tak to byl duet Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna. Já tak vzpomínám na vystoupení těchto dvou, kteří se oba předvedli v plné kráse a také v plné síle na Konopišti. Ale teď pojďme od českých písniček na chviličku posunout se někam jinam, konkrétně do Chomutova. Chomutovský zimák se totiž promění v koncertní halu. Už 21. listopadu poslouží tamní ledová plocha jako pódium pro symfoniky a solisty. A zazní ty nejhezčí filmové písničky, jak říká pořadatel David Kickelhorn.
1: Třeba, což je trošku mimo film, ale původní znělka pro Formuli 1 od Briana Taylora, dále třeba pro ty nejmenší z pohádky Horný dinosaurus od Michaela Dunny, který je oceněný Oscarem, a dále tam bude pro zajímavost od Morriconeho Horný zlý a ošklivý, tu zpěveckou část zaspívá naše solistka Lenka Audolenská. Dále tam budou třeba skladby z E.T.ho od Johna Williamsa, pro milovníky westernu, tak jsme nemohli zapomenout na Vinnetoua.
0: Tak to bude paráda, tak 21. listopadu, nezapomeňte na to. A ještě dodám, že tenhle koncert s názvem Majestát hudby podpoří nevidomé a děti z dětských domovů. Takže krásný projekt, který udělá radost velké spoustě lidí. Před námi už jsou další české písničky, kterýma vám budu doufám také dělat radost. Dáme si Lucku Vondráčkovou i trochu slovenštiny v podání Elánu. A ještě předtím Valdemar Matuška a jeho Slavíci z Madridu na Českém Blaníku.

Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla. Oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trachtí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

ode mě příjemně snít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky, zpívat si svět.

0: Posloucháte Český Blaník, já vám přeju krásné odpoledne, doufám, že zůstanete s námi i nadále, už za chviličku tu taky proběhne střídání, přijde můj kolega Michal Krusberský, ale ještě předtím spolu stihneme třeba Viktora Sodomu, Marka Ztraceného, Olgu Lounovou anebo Jakuba Smolíka. Tak hezký poslech.
1: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradsku, bratce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
9: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Český Blaník.

Ave Maria. Dnes už se loučí mnohem, mnohem hůř s každou vteřinou. Když jsem

0: Posloucháte Český Blaník, přeju vám krásné odpoledne a nejsem na to sama. Se mnou ve studiu už je Michal Krusberský, ahoj.
1: Ahoj, dobré, i když trošku zabračené odpoledne.
0: Tak hlavně, že ty nejsi zamračený, to jsem moc ráda, máš dobrou náladu a prozraď mi, jak teďka teda venku je, já tam jdu, mám si brát deštník nebo ne?
1: No, deštník každopádně mějte všichni v pohotovostní poloze, jinak je tam pohoda, takový akorát člověku není horko.
0: Tak to je dobře, to vítám. No a já doufám, že ty se tady, pokud by ti náhodou bylo chladno, zahřeješ písničkami, které pro vás chystáme, protože to je spoustu českých kousků, které máte rádi. Takže docela stihneme třeba ještě Janka Ledeckého a nebo Michala Davida, no a pak už jenom Michal Krusberský na Českém Blaníku.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Vůně benzínu, řev motorů a pořádná dávka adrenalinu. 6. a 7. června 2026 ožije Kotlina Sedlčany rallycrossem, mistrovstvím zóny střední Evropy. Těšte se na napínavé souboje jezdců, bohatý doprovodný program, skvělé občerstvení a zábavu pro celou rodinu. Přijďte zažít víkend plný rychlosti, emocí a skvělé atmosféry. Rallycross Kotlina Sedlčany. Na akci své autoklub RAC Sedlčany.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
10: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
11: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny, vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
10: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
12: Go, go, go, gorila. Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
13: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
14: Radio Český Blaník.

0: Petra Páchová, Jiří Škorpík, buchet je spousta, tak si klidně nějakou dejte po obědě jako dezertík a my vám k tomu naservírujeme další české písničky, které máte rádi. Michal Tučný, Poslední kovboj. Jednu, kterou mám taky hodně rád, kapela Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan, Miluju tě. A letně nás v tom dnešním počasí naladí Ilona Čáková. A bude jich rozhodně víc, za okamžik pokračujeme.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberba Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na DEK.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: V Jesku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den zpočátku polojasný až skoro jasný se sluníčkem, ale v Čechách bude už během dopoledne na Moravě a ve Slezsku až odpoledne přibývat oblačnost a odpoledne a večer v Čechách už máme čekat přehánky nebo bouřky. Teploty hodně podobné, 23 až 27, na západě Čech kolem 21 a na horách tam naměříme maximálně 15 stupňů. Tolik počasí a Kuba Bělak přináší další zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Téměř 3/5 příjemců dosavadních dávek po přepočtu na superdávku klesá podpora. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce. Prozkoumání dat 128 tisíc domácností pak ukázalo, že pětině z nich po odečtení nákladů na bydlení nezůstává z příjmu i se superdávkou ani životní minimum. Minister Juchelka navrhne změnu částek na bydlení a úpravu skupiny zranitelných osob. Stavbaři příští týden opraví část nového úseku dálnice D1 kolem Přerova. Ten byl zprovozněný loni v prosinci. ŘSD ale při kontrole zjistilo závadu, která na dálnici vznikla při běžném provozu. Záruční oprava si 9. a 10. června vyžádá částečnou uzavírku D1 u Dluhonic ve směru na Ostravu. Krajské dotace pomáhají s obnovou historických památek. Třeba Pardubický kraj rozdělí další peníze na opravy kulturních budov. Jaké objekty získají podporu, ví radní Roman Línek.
8: Konkrétně pomůžeme při rekonstrukci na hradě Landšperk a Brandice nad Orlicí, ale také jsme podpořili dalšími 5 miliony korun Smetanový sál na zámku Litomyšl, což je hlavní scéna tohoto prestižního festivalu, který Pardubický kraj spolupořádá.
7: Peníze půjdou taky na obnovu fasády kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích. České volejbalistky vstoupí dnešním zápasem v Nankingu proti domácí Číně do druhé sezóny v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský úspěšný ročník, ve kterém skončili 11. Na turnaji v Číně se do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a Thajskem. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A ty vám už teď pomaličku od 13. hodiny bude nabízet Michal Krosberský. Začínáme taky s Michalem, ale Tučným, tady je Poslední kovboj.
9: Snad jsem si zmýlil.

0: pohodový Petr Novák a taky náhrobní kámen dozněl 14 minut po 13. hodině a přátelé, Karlovarský filmový festival se pomaličku blíží a na co bychom se mohli těšit, to už nám teď prozradí kolega Radek Barkman.
1: Hezký den. Diváci se mohou těšit v rámci dalšího ročníku Karlovarského filmového festivalu na pořádnou nálož. Dohromady totiž v sekcí hlavní, proxima a nesoutěžní sekci zvláštní uvidí celkem 37 filmů. To je o 3 více než v rámci loňského ročníku. Tuzemská scéna bude zastoupena 3 snímky v mezinárodní koprodukci. Ohlasy bude vzbuzovat především komediální drama Čika Čeka v podání režiséra Šimona Holého. Středobodem soutěžní sekce Proxima bude především premiéra československého celovečerního debutu 33 kroků. Děj je tu zasazen 13 let poté, co se hlavní hrdina Milan Daniel zotavuje z rasisticky motivovaného útoku, při němž utrpěl těžká zranění hlavy. Útočník má nyní být po takto dlouhé době propuštěn. V sekci zvláštní pak upoutá pozornost dokument věnovaný legendární zpěvačce Báře Basikové, anebo snímek Mistrně režiséra. Cena prezidenta Karlovarského festivalu připadne Magdě Vašáriové. Návštěvníci se mohou těšit i na digitálně restaurovanou komedii Kopitem sem, kopitem tam v podání Heleny Třeštíkové, která se mimo jiné podílela právě na zmiňovaném dokumentu o Báře Basikové. Karlovarský festival od svého zrodu urazil už 80 let. Pro Český Blaník, Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme. Pokud se vám podařilo sehnat lístky, tak se máte rozhodně na co těšit. A co u nás? U nás teď Damiens a Stýská se mi.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Jelen, Jiří Pavlica a Hradišťan, miluju tě. Mimochodem, Jiří Pavlica měl před pár týdny také tak trošku malou nehodu, spadl z kola, odnesla to ruka, tak doufám, že už je v pořádku. A za chvíli si dáme taky Ilonu Čákovou, Standu Hloška, Petra Kotfalda a taky Evu Farnou, která měla taky naopak pozitivní zážitek, protože když se procházela po pražském Václavském náměstí, narazila na takovou pouliční zpěvačku, která zrovna zpívala v tu chvíli její písničku. Tak ji Eva chvíli pozorovala z dálky a pak se k ní přidala. Takže myslím, že všichni kolem jdoucí museli mít krásný zážitek, takový koncert zadara na Václaváku. Proč ne? Za chvíli si ji dáme i s písničkou Mám boky jako skříň.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
8: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Potisk, dárky, Belavil, CZ.

0: Slovenští Gravis a zkoušky z lásky a já zdravím všechny studenty, kteří teď taky skládají zkoušky dospělosti. No, ať vám to dobře dopadne. A přátelé, sotva se nám vrátila lebka svaté Zdislavy, na své místo máme tady další svatokrádež. Před pár týdny totiž zloděj vykradl kostel na vrchu Cvilín u Krnova a odnesl si peníze a také obřadní kalich. Kostel, nebo respektive do kostela, se dostal díky lešení, které chrám právě z důvodu rekonstrukce momentálně obepína. A i když mají okolo kostela několik kamer, tak zloděj zřejmě šel najisto, protože všem těm kamerám se vyhnul a shodou okolností zrovna tam byl výpadek elektřiny. No, kdo by to řekl? Tak já nevím, jestli lépe zabezpečovat všechny tyhle ty historické památky, které máme a kterých máme dost, nebo vychovávat lépe ty zloděje, no, aby si dali pokoj, asi to nepomůže. Pořád je to dokola. Za chvíli Jirka Schillinger a také Kateřina Marie Tichá, dáme si plamen a já vám přeju pohodové středeční odpoledne.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český Blaník. Český.

0: Pohoda, klídek a tabáček. Kapela Činasky na závěr této hodiny, a pokud ještě pohodu mít nemůžete, protože jste ještě v práci, tak vám tu pohodu pošleme aspoň prostřednictvím našeho vysílání. Stánky a brontosauři budou totiž už v příští hodině. Taky si dáme Petra Muka, Přicházíš s láskou. A ještě jedna pohodová od Hanky Zagrové a Drupyho, Dáme si setkání. Hezké české písničky, které máte rádi. A těch bude zase víc hned po zprávách.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
2: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Zítra dopoledne máme čekat polojasno až jasno. V Čechách bude už během dopoledne a na Moravě ve Slezsku až odpoledne přibývat oblačnost a odpoledne a večer také v Čechách od západu už máme čekat přehánky nebo bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na západě kolem 21 a na horách kolem 15 stupňů Celsia. Teď jsou tady další zprávy, se kterými dorazil Kuba Bělak.
1: Zprávy na Českém hlavě.
2: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší. Zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Příslušný návrh zákona vloží ministerstvo financí zítra do připomínkového řízení. Vláda by ho měla projednat do konce června. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Česko taky bude mít připraveny dva vrtulníky, které v případě potřeby poskytne k zásahu v jiných evropských státech. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme totiž pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy, Venuši a Jupiter. Nejlépe by měly být vidět v úterý 9. června. Kdy a kam se dívat, poradí astronom Petr Horálek.
3: Jasná planetární dvojice se objeví už za soumraku nad západním obzorem okolo 21:30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
2: Červen navíc přeje i pozorování tzv. Nočních svítících oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Videorozhodčí na fotbalovém mistrovství světa bude vyhodnocovat offsidy přímo během hry. Sudí dostanou zprávu o zjevných offsidových postaveních do sluchátka. Budou tak moci okamžitě přerušit hru a nebudou muset čekat na přezkoumání během přerušení. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Skoro 4 minutky po 14. hodině. Michal Krusberský je stále s vámi. Za chvíli budeme mít jednu dobrou zprávu pro všechny řidiče a řidičky, kteří jezdí přes Votice, a taky si v této hodince dáme další rekord. A kromě toho Petr Muk, Karel Gott, Meky Žbírka, Redy Kirken a teď Brontosauři a Stánky. Tak ať se poslouchají.

0: To znamená, ať už jste jeli směrem na Budějce nebo z D3 směrem na Benešov, tak u Votic jste si samozřejmě nabírali ty 10 minuty zdržení, protože jsme tam měnili vozovku na docela dlouhým úseku, víte, v tom stoupáku, no pekelný to bylo, ale mám pro vás skvělou zprávu a pro nás taky, protože se toho zbavíme a bude na nějakých 15-16 let hotovo. Teď o víkendu odkopneme poslední kužel a budete jezdit volně. Votice už jsou free.
1: No tak hurá! Šťastnou cestou i vám všem, co jste momentálně za volantem, a posílám vám momentálně také dnešního oslavence Radka Tomáška, který, přátelé, má dneska kulaté 80. narozeniny. Všechno nejlepší přejeme a hrajeme. Zpíval jen rock and roll, nic víc. A za chvíli také Meky Žbirka a Reddy Kirken.

0: Tak tohle by klidně mohla být hymna všech realitních agentur a realitáků obecně. 1+1 a Reddy Kirken ještě s Michalem Hruzou. 14 hodin a 24 minut k tomu, než si pustíme další domácí rekord, tak vám nabídnu Marii Rotrovou, bude slibovaná Hanka Zagorová a také Vana Stovky, lži, sex a prachy. To si dáme už za malý okamžik.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Go, go, go, Gorilla!
6: Kup kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Mezinárodní mistrovství České republiky v motokrosu opět v Pacově. Do Pacova se sjede tuto neděli nejen česká motokrosová špička, ale i mnozí zahraniční jezdci. V neděli do Pacova na motokros vás zve spolu s pořadateli firma Kerouš, prodej, půjčovna a servis stavebních strojů.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
11: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.

0: Byla slza na českém blaníku a písnička Do ticha. Tak my tady ticho rozhodně dlouho mít nebudeme.
1: Co Čech, to rekord.
0: My vám nabídneme další rekord, respektive Pepínovaněk vám prozradí, že i takové rajčata mají svůj rekord.
2: Do české knihy rekordů jsme zapsali i farmu Bezdínek z Dolní Lutyně. Ty mají totiž tak výborná rajčata, že se tam sešlo 505 lidí, kteří si to rajče vzali a všechny ty rajčata v jeden moment najednou snědly. A my jsme rádi, že jsme tuhle akci, která byla na podporu zdravého stravování dětí, mohli podpořit i tím, že jsme jim dali certifikát na nový český rekord.
0: No a kdybychom tyhle rajčata rozdali na konopišti, tak by byl ještě větší rekord.
1: Co Čech, to rekordman. Na českém blaníku.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
3: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
4: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
7: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
8: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
7: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
9: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
11: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.pragueboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český blaník.

0: Jedna drsná SMS-ka od Lucky Bílé doznívá teď ve 14 hodin 59 minut na českém Blaníku. No a za chvíli už budou znít ty další české písničky, které máte rádi. Těšit se můžete třeba na Hop Trop, budou Tři kříže.
1: Jen Tři kříže z bílýho kamení.
0: Také dorazí Turbo, Chtěl jsem jít.
1: A tak jsem,
0: a od kapely Mňága až Dělb se rozvíme, že i cesta může být cíl. Ano, a bude jich rozhodně víc. Za chvíli pokračujeme.
1: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
2: Stavebniny Bikmat doporučují moderní tvarovky Viso pro snadnou a rychlou výstavbu plotů. Nyní se slevou 15% v Big akci. Bikmat, váš Big parťák pro každý projekt.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
6: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítřejší den začne s polojasnou až jasnou oblohou, čili se sluníčkem, ale v Čechách bude už během dopoledne a na Moravě až odpoledne a večer přibývat další oblačnost. A odpoledne a večer právě v Čechách od západu čekáme už přehánky nebo i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21 a na horách maximálně 15 stupňů. Tolik počasí a co se dál děje doma i ve světě, to už nám teď prozradí Dominik Šmaus.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Za nenávistné předvolební plakáty uložil soud hnutí SPD 3milionový peněžitý trest. Dnešní verdikt, podle kterého SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá s tím, že pouze komunikovalo své názory na migrační pakt nebo zneužívání sociálních dávek. Opoziční strany odevzdaly podpisy ke svolání další mimořádné schůze sněmovny. Chtějí řešit střet zájmů premiéra Andreje Babiše a dotace pro Agrofert. Předseda dolní komory Tomio Okamura musí schůzi svolat do 10 dnů. Na vrchol nejvyšší hory světa Everestu v letošní jarní sezóně vystoupalo přes 1000 lidí. Podle agentury AFP se jedná o historický rekord. Horolezce neodradilo ani zvýšení poplatku pro zahraniční zájemce. Ten vzrostl na v přepočtu 312 tisíc korun. Rezervace na akce archeologického léta už jsou spuštěné. Sedmý ročník nabízí bohatý program. Zájemci se mohou vypravit po stopách dávných Keltů nebo se třeba projít po zaniklé středověké vesnici. Více už řekne mluvčí Pražského archeologického ústavu Akademie věd Jaroslav Řídký.
9: Účastní se více než 50 institucí po celé České republice, prakticky ze všech krajů, a účelem je seznámit veřejnost buď s těmi známými archeologickými lokalitami, nebo i s těmi méně známými.
8: Podrobné informace najdete na webu archeologickeleto.cz. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A k tomu si dáme také Tři ve tři už za malý okamžik. A to není všechno. Bude Turbo, bude Věrka Špinarová, anebo teď Hop Trop Tři kříže. Michali s vámi, zdravíme nejenom do práce, ale i na cesty.

Pejtě Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Kapela Turbo a Chtěl se mít a vy teď taky budete mít. 3 ve 3.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Ano a dneska pozdravíme všechny řidiče a řidičky a vás všechny, co nás posloucháte, to naše dabové rádio na cestách a jsme za to rádi. Dáme si totiž právě 3 písničky, kde se ta cesta rozhodně vyskytuje. A tak už za chvíli kapela Kryštof a Tomáš Klus, jejich společná cesta. S kapelou Miraj naopak se vydáme na cestu z města a Mňága až Dorp nám připomene, že i cesta může být cíl. Tak pojďme na to a vám přejeme šťastné kilo. Mňága až Dorp nám připomene, že i cesta může být cíl. Tak pojďme na to a vám přejeme šťastné kilometry.
2: 3 ve 3.
1: Na

0: Pravdu, pánové, z Valmezu. Mňága až do ropy i cesta může být cíl. Tak přátelé, za chvíli budeme tak trošku mlsat. Řeknu vám historii jedné lázeňské pochutiny a taky vám zahraju Věrku Martinovou, Karla Zicha a nebo za chvíli Veronu. Na mě nečekej. Tak doufám, že vy na mě počkáte a počkáte si i na ten další vstup, který pro vás chystám za okamžik.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna Stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s obyčkou na střeše.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
9: Řekni to všem!
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.

0: Tak tohle jsou další gratulanti, které jsme si na Konopišti v sobotu užili hezky naživo, začínali a startovali celý ten den No Name. Lekná, čili lekníny. A teď vám budu dělat chutě. Pokud jste totiž v minulosti jezdili do lázní, zejména do těch mariánských, tak jste si možná odsud vozili typické suvenýry, jako jsou ty tenoučké oplatky z náplní. Dodnes si pamatuju, jak se mi dostali ještě v té ozdobné plechovce od babičky. No a právě tyhle oplatky slaví 170 let od doby, kdy se tady začaly vyrábět. A začaly se vyrábět prý právě tady v mariánských lázních. Legenda praví, že pro hosty nedalekého kláštera v Teplé je připravil zdejší kuchař opat, prostě jednoduché těsto z mouky a vody, doplnil o cukr a mléko, mezi dvě upečené oplatky vložil ještě směs oříšku, vanilky, skořice a dalšího koření a poté je spekl dohromady v kovových kleštích na hostie. Nová pochoutka měla samozřejmě takový úspěch, že se brzy rozšířila za zdi kláštera a díky rodinným vazbám slavný mariánsko-lázeňský cukrář Karel Reitenberger, který začal v domě u tří bažantů vyrábět tyhle oplatky v roce 1856, byl shodou okolností právě synovcem tohoto opata, který s tím začal. No a tehdy jich upekl 1 000 000 kusů za rok. Dneska už je to nespočet mnohem víc a už to taky není jenom ruční výroba, že jo, ale už se to dělá všechno automaticky. Tak jsme si udělali chutě, hrábněte do šuplíku a vytáhněte nějakou tu dobrutku. Já vám rozhodně posílám třeba Ríšu Millera anebo Xindlikes za malý okamžik.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.
11: Máš tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Lakex uzavírá další hodinu i s písničkou Víš a já rozhodně vím, co si budeme hrát po 16. Bude tady Hanka Zagorová, Nešlap nelámej. Taky si poslechneme Ivetu Bartošovou. A že zůstane svůj, bude zpívat i Karel Gott. A budou i další české písničky, které máte rádi. Po 16. pokračujeme.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babavku, babavku, babavku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude ráno polojasný až jasný a později v Čechách už bude během dopoledne na Moravě a ve Slezsku až odpoledne přibývat oblačnost. No a odpoledne a večer v Čechách od západu máme čekat takové malé dešťové přehánky a občas i bouřku. Teploty 23 až 27, na západě Čech kolem 21 stupňů a na horách do 15. Teď už Dominik Šmaus a další aktuální zprávy.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Zbraňová amnestie potrvá už jen měsíc. Lidé díky ní mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Od ledna policie obdržela přes 3700 zbraní. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve Středočeském kraji. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů. Budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a likvidaci lesních požárů. Česká republika má také na letošní sezónu pronajaté dva vrtulníky, které v případě potřeby může vyslat do jiných evropských zemí. Jedním z těch méně příjemných míst v Praze je okolí metra Budějovická, a to obzvlášť v posledních měsících, kdy se tu přemnožily holuby. Jak situaci řeší technická správa komunikací, zjišťovala na místě naše reportérka Sára Voldánová.
13: Hezký den. Holubům bivakujícím u stanice metra Budějovická už přes 2 týdny stěžují život plechy. A protože na místní ptactvo klasické ostny neplatí, musela tu technická správa komunikací nainstalovat šikmé plochy, na kterých se holuby neudrží a které, jak se zatím zdá, fungují dobře. Městská část Prahy 4 teď vyzývá vlastníky dalších objektů na místě, aby se k instalaci plechů připojili. No a zbytek problému by měla od července vyřešit holubí antikoncepce podávaná ptákům se zrním. Z Prahy 4 Sára Voldánová.
12: Nečekaným vítězstvím 3-0 nad domácí Čínou zahájili české volejbalistky Ligu národů. 6. tým světového žebříčku porazili poprvé. Na úvodním turnaji nastoupí naše hráčky ještě ve čtvrtek proti Polkám, v pátek proti Belgii a v neděli je čeká Thajsko. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
11: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Právě jsou za námi, my ale rozhodně pokračujeme dál, tak vás zdravíme, třeba pokud vyrážíte na nákupy s celou rodinkou a za chvíli si dáme písničku dnešního dne. Do té doby je Beta Bartošová, kapela Jelen, anebo teď hned Hanka Zagorová. Michal je s vámi, přeju pohodové odpočinky.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Nic nového dneska pod brakem, řekl bych, tohle byla Iveta Bartošová, 15 minut po 16. doba. Doufám, že vám zpříjemnila to dnešní odpoledne.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: Už za chvíli se vydáme do Vrchlabí s kapelou Činesky a Michal Malátný rozhodně ví, jak to tehdy bylo se vznikem téhle písničky.
3: Píše se rok asi 2000, hrajeme poslední koncert sezóny asi 27. prosince v klubu Dr. Max ve Vrchlabí. Kluci odjíždějí po koncertě do Prahy a já si stopnu auto, v kterém sedějí tři holky, dvě holky a jejich máma, která pro ně přijela, a jedou do Jičína, což je 50 kilometrů, a já v tom autě jenom mlčím, poslouchám ty holky. A když jsem v Jičíně vystoupil, tak jsem měl hotový text na tuhle písničku. Protože já trávím tisíce kilometrů s chlapama v autě, ale tohle bylo jenom s holkama a bylo to tak jiný a zajímavý, že z toho vzniknul ten text.
0: No prosím, takže čas od času je třeba svést se jiným dopravním prostředkem, vyměnit kolektiv lidí, kde se pohybujeme, a může vzniknout něco hezkého. Tak si dáme Činásky teď hned.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.
4: Jela jsem s Marcelou a Martou,

0: zeptat.
1: Originále Everybody Talking, ano, ale teď u nás Petr Rezek a Modrá zem. A když slyším Modrou zem, tak si okamžitě vzpomenu na Šmouly, protože ti taky mají Modrou zem. Ale my tady budeme mít pro vás za chvíli další hezké české a pošleme je třeba všem Tamarám, které dneska mají svátek. Tak dámy, místo bomboněry a kytičky od nás za chvíli Karel Gott a taky Petra Janů.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
5: děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
12: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
13: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
14: Radio Český Blaník.

0: Petr Bende, Dara Rollins a jejich společný duet nazvaný Tráva. A když už jsme tady narazili na Daru Rollins, tak zrovna ta teď prohlásila, že po 40 letech na hudební scéně si chce dát pauzu a ta pauza by měla trvat rok, kdy chce dokončit svůj dům v Itálii, který si tam staví s Pavlem Nedvědem. Tak jí přejeme, ať ten domeček vyjde rozhodně, a vám naopak nabízím písničky na přání, respektive jednu, kterou tady pro vás budu mít v příští hodince. Takže ať už chcete potěšit své blízké, spolupracovníky v práci, a nebo si chcete zahrát nějakou hezkou českou jenom pro sebe, tak nám pište SMSky a nebo posílejte hlasovky přes WhatsApp, a to všechno na číslo 720 836307. Těším se na vás v příští hodince.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí, a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
5: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Český Blaník.

0: Karel Černoch a jeho večerníček, tak my rozhodně spát ještě nepůjdeme, na to je příliš brzy. My si budeme dál hrát české písničky a za chvíli Kabát, Houby magický. A já osobně se těším také na zpěvačku Tinu a s ní Martin Hoffmann. To je takové hudební pohlazení a bude i Vašek Neckář. Ano, a taky další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra ráno má být slunečno, ale v Čechách bude už během dopoledne a na Moravě a ve Slezsku až odpoledne přibývat oblačnost a odpoledne a večer v Čechách od západu také dešťové přehánky. Zítřejší teploty se mají pohybovat mezi 23 až 27 stupni a na západě Čech naměříme 21. No a na horách pak do 15 stupňů. Počasí za námi a Dominik Šmaus přispěchal s dalšími zprávami.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. SPD nesouhlasí s 3milionovým peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Ten dnes hnutí uložil obvodní soud pro Prahu 1 za kontroverzní předvolební plakáty. Verdikt není pravomocný. Šéf hnutí Tomio Okamura řekl, že SPD se odvolá a je připravena pokračovat až k ústavnímu soudu. Policie kvůli dovozu zhruba 600 tun nelegálního odpadu do Česka obvinila 4 lidi a 4 firmy. Šlo podle ní o organizovanou skupinu, členům hrozí až 5 let vězení. Odpad z Německa skončil například v Jiříkově na Bruntálsku či v Brně Horních Heršpicích. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme totiž pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy, Venuši a Jupiter. Nejlépe mají být vidět příští týden v úterý. Kdy a kam se dívat, poradí astronom Petr Horálek.
8: Jasná planetární dvojice se objeví už za sumraku na západním obzorem okolo 21:30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
7: Červen navíc přeje i pozorování takzvaných nočních svítících oblak, která se objevují nízko nad severním obzorem. Světová jednička Arina Sabalenková na Roland Garros vypadla už ve čtvrtfinále. Běloruska prohrála 1-2 na sety s ruskou Dianou Schneiderovou. Ta si postupem do semifinále opět posunula grandslamové maximum. V Paříži do letoška nikdy nepřešla přes druhé kolo. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a těch se budeme držet i teď po 17. hodině. Konkrétně máme 4 minutky po 17. Michal Krusberský je s vámi. Za chvíli budeme hrát na přání. Stále ještě můžete posílat SMSky nebo hlasovky na 720 836 307. No a my budeme hrát Dalibora Jandu za okamžik. Bude slibovaná Tina a Martin Hoffmann. A teď Houby magický. Kapela Kabát je tady pro vás všechny.
9: Už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď můj

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

splétá, do mlhy tisíc vůní stopy tvýho světa, zastoužím po nich roky pádí, ty někde stále jsi. Zavřu oči, cítím starý časy, tvář ti zakrývaly, jenom vlasy vůně naději a levných cigaret.

záměr, že já v Kramerové versus Kramer Tonic Ginu nám lásku vyléčil. Pak celý noci propletený do sebe spolu vítali jsme raní nebe s pocitem,

0: Kolik nocí jsem už nebyl s tebou.
1: Mori ticha.
0: Zbyl jen z cigarety dým.
1: Možno hladíš do tmy.
0: A v duchu mi máváš naším znamením.
1: Mi s Bohom dáváš.
0: Mrtví nemilují.

0: Tak tohle byl Dalibor Janda, Vchází bez vyzvání a my už si dáme písničku na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Český Blaníku, prosím, zahraj mi písničku od kapely Škvor. Bude to určitě paráda, jsem moc rád, že vás můžu poslouchat, vzkazuje Jarda. My posíláme písničku a přejeme dobré odpoledne.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.

0: Láska má a taky Vašek Neckář nám dělal 3 minuty společnost na Českém Blaníku a za chvíli už se podíváme na filmový festival do Karlových Varů, co nás všechno čeká a nemine letos. A taky vám zahrajeme Aranku. Ano, Ivan Hlas bude, na to se těším. Dáme si i Lahůdky divokého Bela a nebo Marcelu Holanovou. Tu už za okamžik.
1: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsají a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsají od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
4: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Český Blaník.

0: znám.
1: Meky Žbirka jako obrázok v 17 hodin a 40 minut. Přátelé, dneska končí filmový festival ve Zlíně, ale na obzoru už se rýstuje Mezinárodní festival v Karlových Varech. Ten uvede od 3. do 11. července celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. Výběr snímku přitom ovlivňuje řada faktorů, mimo jiné i konkurence. Aspoň to říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.
2: Je to boj, který samozřejmě někdy vyhrává Karlovarský festival, někdy festival v Lokarnu, v Benátkách a tak dále. Pak samozřejmě hrají svoji roli i distribuční strategie. Někteří zástupci filmů, ke kterým jsme zahořili upřímnou láskou, se rozhodli počkat třeba půl roku, protože chtějí festivalový start spojit s distribučním startem. Tudíž ty důvody, proč třeba nějaký film nedostaneme, můžou být i formální.
1: No i tak, o hlavní cenu budou letos soutěžit 3 české filmy, tak jim držíme palce a vám za okamžik posílá Marušku Rotrovou a bude i Lucie a Srdce.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
5: Počkej, v čí pr...
4: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
5: To zní hustě. Kde to je?
6: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
7: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
8: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní také na rohlík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju. Poké.
9: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sýrem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90 až do 9. června. Kaufland.
10: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Český Blaník.

0: Zavírá dnešní středeční odpolední vysílání Českého Blaníku. Život je pes, ale za chvíli budou poutníci a panenka. Otevři oči, ty živou vodu nabídne Hanka Zagorová.
1: Možná, že v lesích, možná v předměstí.
0: A ještě bude Janek Ledecký. Ano, a další české písničky, které máte rádi.
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června a to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší ráno má být ještě polojasné až jasné, čili se sluníčkem, ale v Čechách bude už během dopoledne, na Moravě a ve Slezsku až odpoledne přibývat oblačnost. No a v těch Čechách máme od západu už odpoledne čekat přehánky i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na západě Čech kolem 21 a na horách maximálně 15 stupňů. Tolik počasí na zítřek a teď Dominik Šmaus a poslední odpolední zprávy.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší, zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu. Příslušný návrh zákona půjde zítra do připomínkového řízení. Vláda by ho měla projednat do konce měsíce. Hasiči v lednu zahájili mimořádné kontroly barů, diskoték a dalších nočních podniků. Zatím udělali 590 kontrol a zjistili přes 1600 nedostatků. Nejčastější z těch závažných problémů jsou v oblasti únikových cest. Ty jsou mnohdy zatarasené, neprůchodné, špatně značené a někde chybí. Letní turistická sezóna přináší další možnosti dopravy do přírody. Z Příbrami se i letos dostanou turisté a cyklisté pohodlně do Brd víkendovou linkou MHD 505. Pokračuje mluvčí radnice Eva Švehlová.
9: Jde o autobusový spoj, který na své trase městem spojuje různá návštěvnická místa a následně jede směr Orlov a Kozičín. Spoj umožňuje bezplatnou přepravu jízdních kol. Letní víkendová linka bude jezdit o víkendech a svátcích již od 6. června.
8: A na trasu se bude vydávat až do 13. září. Tenista Tomáš Macháč si několik týdnů nezahraje. Důvodem je zranění paty. Davis Cupový reprezentant uvedl, že má v levé noze trhlinu. Doufá, že stihne alespoň část travnaté sezóny s vrcholem ve Wimbledonu. Tolik zprávy, hezký večer.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 2 minutky po 18. hodině Dominik se rozloučil, zprávy jsou za námi, ale hrát vám budeme rozhodně dál. Za chvíli Karel Gott, Hanka Zagorová, Marek Ztracený, Lenka Filipová a teď poutníci. Michal se loučí, těším se zítra.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Praze Hloubětíně za 11 300 000, rodinný dům v Hrejkovicích u Písku za 4 193 600 korun, byt 2+1 v Ostravě Výškovicích za 3 900 000, rodinný dům v Radonicích na Praze Východ za 11 390 000 a zahrada ve Gdyni na Domažlicku za 1 300 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
6: Český Blaník. Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Tak už jsem boty zůl.

0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yeso!
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
0: Awarashar!
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Český Blaník.
5: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
6: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
4: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.
6: Protože

0: Rádio Český Blaník.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sì, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: Český Blaník.
7: Český Blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
3: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože Arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
4: 3 ve 3.
5: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
4: 3 ve 3.
5: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

0: jsem Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.

0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

záplavou, co pod nohou se blízká, co mě nutí do zpěvu se dát. Tak si chvíli zpívám a pát. Tak si chvíli zpívám a potom radši pískám.

že jednou kostkou sladíš, že ten závrat nocí nám nesmí vzít.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Zahrádkář se raduje? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.

restauraci na obědě se servírkou laškuji. Z propitné ve výši 12 korun pak věnuji. Jenom.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a ze bohu.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

jistě zastřelí. Jsem ten, kdo ty tvoje krásný oči jednou zatlačí. Jsi moje všechno a mě to nestačí.

0: objekti jen. Jsem ten, kdo jednou tvý tělo zakryje.
1: Radio Český Vlaník.
2: To jsou i Činasky.
1: Každý

telegram s adresou svět, píšu v něm pět líbných vět. Jedné dívce

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.

0: Kdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

pokladní skříní, půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase pít a z cizích veršů

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie citu, a krajina je bez hnutí, jen tvá melodie zní tu, příběh bohéma a poety, přitom jen

vím, že pod polštář ukrýváš vzkazy psané spánkem v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchoprázdnu, zkoušíš předejít pádu, zadumán sám si zůstaň, srabe.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

mi zmizela, zmizela jako laň lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

čekají vagóny. A Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářský triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

jenom směle, teď už to nebolí.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět, když je klukům 15 let, kdy nechtějí se zpovídat a odmítají jíst. Vzpomínáš si včera, znali jenom smích, a teď ptáš se která, a tonou v rozpacích, tou tajemkou, co skrývá 100 střípků letních vět. Tou první láska bývá, když je klukům

pohlazení, slůvko, které klopítá a neví, kudy dál. Tak tenoučká jak vlásek a velká jako svět. Je láska prvních lásek, když je klukům 15 let. A potom najednou jsou jiní a svaly touží mít. A s těmi, co jsou vini, chtějí zápasit. I knoflík, jenž jim schází, si přišívají hned. Když první láska vchází, když je klukům 15.

ať se z očí kluku tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět, až tam, kde jeho láska bylo krásných 15 let, a říká, kdy to bylo včera.